0: tými titulkami. Diabol nosí Pradu 2, táto komédia a dráma v jednom má takisto dva premietacie časy o 17.30 so slovenským dubbingom alebo o 20.10 so slovenskými titulkami. Aj v Cinemaxe v Skalici vás pozývame na hudobný dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour dnes o 17.50 s českými titulkami. Ak máte chuť na akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2 o 20.20 a večer ukončíme hororom Hokum o 20.40. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Záhoracké rádio vám želá príjemný filmový zážitok.
1: Iba my hráme country. Country. Folk scéna.
2: Záhoracké rádio.
3: Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

0: Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.
1: Když hory hladí déšť, voda

lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

je nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a raž...

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruku, dobrý zrak, lekárničku, peníze na

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat dvojnej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.